0: Víte, vy jak chvíli vlastně nesmím přijet ty svoj kouš, ha? Ty vlastně náda se svýpě rukli káli, jume náda smůs. Od svoj těho si nejspo. Kýte!
1: Kýte!